0: není lidem na nový sluker, že tam snímeme na svoju, co mě nechtíš, mě běží v robovalkě,
1: mientras más pasa el tiempo, más me gusta Radio Pirque.